Kristinko. Stejnou písní, jakou tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristinko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak jsi krásná, moje Kristinko.